0: Tak, toto bol priamy basável.
1: U nás na Rusnákoch šach varí ty basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

0: kluku za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš ze mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co?
1: Sto šest i šest gorliči, 103 i 8 polkoviči. Lemkiuský hovoz v tvojich hřích.